Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Can You Feel It? To jsou The Jacksons. Old School na Konzi Kádeu, který startuje ať už v premiéře ve středu od 14 hodin nebo taky v repríze v pátek ráno o 6. A vítá vás u něj Jakub Nemín od Rixpultu mikrofonu. Dáme si muziku 70. a 80. let. Funky, disco, black music a tak podobně. Za chvilku Giorgio Moroder. Taky ORS. Teď jsou tady Odyssey. Ne, protože v kinech je tenhle ten film. A pokud jste nebyli, tak běžte. Ale Odyssey mají skvělou věc, Going Back to My Roots. Já vám přeju příjemný poslech.

Giorgio Moroder, Nights in White Satin. Originále Šenka byla Moody Blues. Old school to bylo Giorgio Moroder a dnes si dáme další muziku. Franz Joy a Come to Me. Taky Petou a Casablanca. A teď jo, Men in Black. Ne. Tohle to je originál. Který Will Smith hezky vykradl. Ale musím říct, že ho vykradl povedeně, jako já mám rád i Men in Black. Ale tohle to je Patrice Russian a Forget Me Not z Old School.

Polsku na Call Music Radio taky docela zapnutá věc z 80. let. Za chvilku Patrick Hernandez, Born to be Alive, to je taky hodně známá věc, byť taky možná trošku zapnutá. Dáme si Skryty Povity a Absolute. A Sheila B. Devotion. On tam měl velký hit Spacer na sklonku 70. let, ale toho je skrpa No, No, No. Tady na Call Music Radio. Taky hodně zapnutý kousek, které vám vyhrabávám nejenom tady v Polsku, ale taky v Lahoutkářství v sobotu, které si můžete naladit každou sobotu od 8 večer až do pozdních nočních hodin.

Born to be Alive, Patrick Hernandez na Core Music Radio. No a my jdeme dál, my si dáme další muziku, old school na Core Music Radio. V dalším letním vydání, které vás doufám baví.

Supernature, tak to byly Saron, nebo to byl Saron na Core Music Rádiu. A Old School už se pomalu chýlí k konci. Sice máme v premiéře středu, první ze pátek, ale teď si dáme skladbu Saturday Love. Tady je sobotní láska. Tak pokud vyrazíte v sobotu někam na diskotéku, třeba se jí taky dočkáte. Cheryl a Alex O'Neill a já vám přeju příjemný poslech dalšího vysílání Old School, tady samozřejmě Core Music Rádia. Loučí se Jakub Melín a za týden opět naslyšenou v pravidelných časech s Old

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody. Color Music Radio.
3: Check it out.

Ano, při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 6 minut po 8. Dneska je pátek 7. srpna a svátek nám slaví Lady. No a já mám stejně jako vždycky dnes pro vás doplňující informace o tom, že počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno nebo polojasno a teploty, ty raní, by se v tuhle chvíli měly pohybovat mezi 13 až 21 stupni, ano přátelé, v odpoledních maximech potom můžeme očekávat 25 až 29 a k večeru se začne ochlazovat podle meteorologů na 16 až 21, no a přes noc 12 až 19 stupňů nad nulou. To jsou

za den i kolik je hodin, no a co nás čeká v dnešní Frikoloře, je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech, ten první už odstartoval věcí od Guruho, a to z alba Jazz Matas. Pokračovat budeme pravděpodobně s Method Manem a v tomhle rytmu se ponese celá první část, tedy oldschoolovej rap a hip-hop. No a v druhé části, jelikož je dneska pátek, si podsvítíme na novinky. Stejně jako celý týden po devátý i dnes novinky z posledního týdne. Jediný rozdíl je, že dnes budou věnovaný klackům v kýblu, tedy drum and bass a jungle mezi 9 a 10 hodinou. Rubrika Frikolora Info se ta přijde na řadu před 9 a v repríze před 10 hodinou. Takovej je plán, taková je ranní rutina tady u nás na Koloru. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

49 minut po 8 hodině. My si je v druhé části dnes vyhlásíme výherce včerejší soutěže. Takže pokud jste soutěžili o kšiltovku nebo lístky na high jump, zůstaňte na lazení Color Music Radio, pořad Free Color, a tohle jsou House of Pain.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora, dneska s trošku jiným podkresem. Uvidíme, jestli nám to technicky nějak klapne. A každopádně pojďme se podívat na dnešní den, tak abyste všichni věděli, do čeho jsme se zbudili. Ano, přátelé, je pátek, a to 7. srpna. Svátek nám slaví Lady a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno, jen výjimečně polojasno. No a pojďme se mrknout na teploty. Ty raní v tuhle chvíli 13 až 17 stupňů, v odpoledních maximech 25 až 29 stupňů. K večeru se ochladí na 16 až 21 a přes noc potom teploty klesnou k 12 až 17 stupňům. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik hodin. Pojďme se podívat s trochu jinýma džinglama, co nám dneska napsali internety. Osm hodin spánku skutečně potřebujeme. To, že nespíte běžně doporučovaných 7 až 8 hodin, ještě neznamená, že jste automaticky ohroženi zdravotními problémy. Tato doporučení většinou vycházejí z britské biomedicínské databáze UK Biobank, která sleduje 500 000 dobrovolníků a vliv genetiky i životního stylu na zdraví. Ani ta však nejsou neomylná, říká vedoucí institutu pro výzkum spánku a cirkadiální neurovědy na Oxfordské univerzitě Russell Foster. Potřeba spánku se u lidí liší a někteří mohou být zdraví i při kratším spánku, pokud se cítí odpočatí a nemají poruchy kognitivních funkcí. Špatným znamením je, pokud jste podráženi, bez energie nebo příliš závislí na kofeinu. To jsou důkazy nedostatečného spánku. Chronický nedostatek spánku škodí zdraví, ovlivňuje kognitivní schopnosti, kardiovaskulární systém a odstraňováním škodlivých látek z mozku. Unavený mozek si víc pamatuje a to je špatně. Špatným znamením naopak je, pokud jste podráženi, bez energie nebo příliš závislí na kofeinu, uvádí Foster. Existuje opravdu krásná data, která ukazují, že unavený mozek má tendenci lépe si pamatovat negativní zážitky, zatímco ty pozitivní zapomíná. Vysvětluje například: jestliže máte pocit sklíčenosti a na svět se díváte převážně negativně, může to být známka toho, že svému tělu nedopřáváte jednu z nejdůležitějších věcí pro zdraví. No a my jdeme dál. Další informace, ta se týká, jak se chovat v restauraci. Slušní lidé tyto věci nikdy nedělají. Návštěva restaurace je pro většinu z nás oblíbeným způsobem, jak si odpočinout, oslavit významné události nebo si jednoduše vychutnat dobré jídlo bez nutnosti zástěry a mytí nádobí. Vyrazit na oběd či večeři ale není jen gastronomický zážitek, jde o společenskou událost, která vyžaduje jistou dávku etikety a vzájemné respektu. No a co tedy je? V článku píšou, za prvý, mávat na číšníka, pískat nebo louskat prsty. To je jedním z nejrychlejších způsobů, jak se projevit absolutní nedostatek úcty k personálu. Sedat si ke sklizenému či rezervovanému stolu bez zeptání. Použít mobilní telefon se zvukem nebo hlasitě telefonovat. Chovat se k obsluze nadřazeně nebo ignorovat její pozdrav. Komplikovat objednávku přestavbou jídelního lístku a neoprávněně vracet jídlo. A nebo neobratně manipulovat příborem a gestikulovat s ním. Také nechat děti pobíhat po restauraci bez dozoru, nechat psa jíst talíře nebo sedět na židli, no a nechávat po sobě spoušť jako na pikniku v lese. Hlasitě se dohadovat o účet nebo požadovat rozdělení pro velkou skupinu na poslední chvíli. Nenechat žádné spropitné i přes vynikající servis, zůstávat dlouho po zavíračce nebo blokovat stůl celé hodiny u jedné vody. To vše by tedy ten slušný zákazník dělat neměl. No a poslední informace dnešního rána, něco takového jsme na Slunci ještě neviděli. Unikátní snímky mohou odhalit záhadu. Slunce ukázalo svou dosud neznámou tvář. Nejvýkonnější sluneční teleskop na světě zachytil rekordně ostré snímky, na němž vědci poprvé jasně spatřili drobné víry plazmatu. Právě ty mohou vysvětlit, proč naše hvězda čas od času vyšle do vesmíru ničivé erupce. Nejostřejší pohled na naší hvězdu umožnil 4-metrový teleskop NSF Inyo Solar Telescope, nejvýkonnější sluneční dalekohled na světě. Zaměřil se na oblast poblíž sluneční skvrny a zachytil detaily menší než 20 kilometrů. Vůbec nejmenší struktury, jaké kdy lidé na povrchu slunce pozorovali. Výsledky zveřejnil přes prestižní časopis Nature. Na snímcích se poprvé podařilo jednoznačně potvrdit existenci jevu známého jako Kelvinova Helmholtzova nestabilita. Jde o drobné víry, vznikající ve chvíli, kdy se vrstvy plazmatu pohybují různou rychlostí. Výsledkem jsou spirálové útvary, připomínající víry na mořské hladině. Tak to byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel. No a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a parťákem je nově také Maskotý, ten, co to umí zabalit a odfiltrovat, přátelé. Maskotý jsou nově tento týden a my pro vás připravujeme už nějaký soutěže a věci, které by vám přiblížili technologie, které využívají. Jsou 9:03, tohle byl trošku jiný odžinglovaný, ale i podkladový základ tady pro Frikolora Infos. Teď si dáme reklamu, já to tady zkusím spravit, aby vše v druhé části bylo podle plánu, i když možná, že tahle změna není úplně špatná a zůstaneme u ní, uvidíme. Každopádně teď reklama, za chvíli novinky ze světa drumbassu a junglu, už tady 9:00 na Color Music Rádiu. Dobrý ráno ještě jednou vám všem.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
4: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
5: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

Druhá novinka po Koven, tady máme tedy muziku z našich luhů a hájů, ano, Magenta. Taky Tessen, WhatsApp.

Včera proběhlo takový popabraní a to v rámci Storu Lac. Ano, přátelé, pokud jste dorazili, tak jste to viděli, atmosféra byla pohodová, tenhle ten obchod je výtečný v tom, že si tam můžete nechat vyšít na čepici a v úzovkách na počkání, někdy to samozřejmě podle toho, co chcete, chviličku trvá, takže si můžete vedle zajít někam na jídlo, ale je perfektní, že si můžete nechat udělat svůj design a to v centru Prahy, takže pokud jste ještě nebyli, já vřele doporučuji, taky díky všem těm, kteří dorazili. A já tady mám výherce. Správná odpověď včerejší otázky byla, kdy byl Lac založený. Byl rok 2015. Ano, přátelé. No a výhercem se stává Kuba Kožák. Takže Kubovi gratulujeme. Já mu za chvíli tedy dám info, jak se ke své výhře může dostat. No a za chvíli taky vyhlásíme výherce, který získá dva lístky na high jump, který od startu je už dnes a to v Říměždicích. Ano, přátelé, to byla správná odpověď na soutěžní včerejší otázku, tedy kde se high jump koná a tím jsou Říměždice. My bychom možná mohli ještě jeden lupen do soutěže dát. Uvidíme, jestli jsme schopni narychlo vymyslet otázku. Každopádně, pokud jste včera soutěžili, za chvíli se dozvíte, jestli jste vyhráli. To je v rámci těch soutěží včerejších. My pokračujeme v krasojízdě, tohle je Bookstar, Mr. Five a budeme dál si dávat třeba IGHVKV Ravens, další novinka tohohle týdne v rámci drumbizovýho a junglovýho setu tady u nás na Koloru. Posloucháš pořad Frikolora za gramcem a mikrofonem DJ Friky. Dobrý ráno vám všem.

tedy lístky na high jump, tím se stává Ondia. Ondia na Instagramu, takže Ondra tady má v popisku, je výhercem dvou lupenů na high jump. Správná odpověď včerejší soutěžní otázky byla, kde se high jump uskuteční, a je to samozřejmě Hřímě Ždický Lom, tedy Hřímě Ždice byla správná odpověď.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color, a je 41 minut po 9. hodině a my jedeme v rytmu džunglu a drumbizu, tak jak jste v pátek zvyklí. Je to plný novinek.

No a pojďme se podívat na informace o parťácích. Dneska je pátek 7. a tady mám pár slov ze světa herního studia Madfinger Games, partnerů Frikolory, kteří dělají hry, co baví celý svět. Grains on Warfare je hra, jejíž kouzlo spočívá v týmové spolupráci, díky tomu nabízí určitý přesah i do reálného života. Jeden člověk toho dokáže udělat hodně, ale když spojí síly, může skupina sehraných lidí dokázat něco, co překračuje prostý součet jejich schopností. Pokud máte chuť vyzkoušet si Grains on Warfare v týmu, tady jsou hlavní výhody. Když hrajete sami a dostanete těžký zásah, který vás pošle například do bezvědomí, hra pro vás končí. V týmu vás ale kamarád může stabilizovat, ošetřit a vytáhnout hromníkovi z lopaty. Mnoho úkolů vyžaduje nalezení vzácných klíčů. Pokud má klíč alespoň jeden člen vašeho týmu, dokáže otevřít dveře pro všechny ostatní. Celá vaše čtyřčlenná skupina může naskočit do jednoho vrtulníku. Tím šetříte drahocené transportní kapacity pro vaši frakci na severu a přestanete v cílové zóně všichni naprosto ve stejný okamžik připravení okamžitě bojovat. Existují i další přínosy, ale tohle byly ty hlavní. Pokud budete mít chuť a kamarády po ruce, rozhodně si to zkuste. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v týmu Madfinger Games, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry. We'll be right back.

0: a je tady závěr. Pojďme si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni, a to tedy, že je pátek 7. srpna. Svátek slaví Lady a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a čeká nás převážně tedy slunečný den. Ano, přátelé, teploty, ty raní by se měly pohybovat mezi 13 až 18 stupni, v odpoledních maximech 25 až tedy 29 stupňů. K večeru se ochladí, a to na 16 až 21, přes noc 13 až 18. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. 8 hodin spánku skutečně potřebujeme. To, že nespíte běžně doporučovaných 7 až 8 hodin, ještě neznamená, že jste automaticky ohroženi zdravotními problémy. Tato doporučení většinou vycházejí z britské biomedicínské databáze u Biobank, která sleduje 500 000 dobrovolníků a vliv genetiky i životního stylu na zdraví. Ani tak však nejsou neomylná, říká vedoucí Institutu pro výzkum spánku a cirkadiální neurovědy na Oxfordské univerzitě Russell Foster. Potřeba spánku se u lidí liší a někteří mohou tedy být zdraví i při kratším spánku. Pokud se cítí odpočetí a nemají poruchu tedy kognitivních funkcí. Špatným znamením je, pokud jste podráždění, bez energie nebo příliš závislí na kofeinu. To jsou důkazy nedostatečného spánku. Chronický nedostatek spánku škodí zdraví, ovlivňuje kognitivní schopnosti, kardiovaskulární systém a odstraňování škodlivých látek z mozku. Jsem velkým zastáncem projektu UK Biobank, ale někdy je obtížné oddělit vliv spánku od jiných příčin. Píší, unavený mozek si potom více pamatuje a to je špatně. Špatným znamením naopak je, pokud jste podrážení, bez energie nebo příliš závislí na kofeinu, uvádí Foster. Existují opravdu krásná data, která ukazují, že unavený mozek má tendenci lépe si pamatovat negativní zážitky, zatímco ty pozitivní zapomíná, vysvětluje například, že jestliže máte pocit sklíčenosti a na svět se díváte převážně negativně, může to být známka toho, že svému tělu nedopřáváte jednu z nejdůležitějších věcí pro zdraví. No a my jdeme dál. Další informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká restaurace. Věci, které by slušní lidé nikdy neudělali. Ano, přátelé, pojďme se na ní podívat. Za prvé, mávat na číšníka, pískat nebo louskat prsty. Za druhé, sedat si ke sklizenému či rezervovanému stolu bez zeptání. Za třetí, používat mobilní telefon se zvukem nebo hlasitě telefonovat. A za čtvrté, tady máme chovat se k obsluze nadřazeně nebo ignorovat její pozdrav. Za páté, komplikovat objednávku přestavbou jídelního lístku a neoprávněně vracet jídlo. Za šesté, neobratně manipulovat s příborem a gestikulovat s ním. Za sedmé, nechat děti pobíhat po restauraci bez dozoru. Za osmé, nechat psa jíst talíře nebo sedět na židli. Za deváté, nechávat po sobě spoušť jako na pikniku v lese. Za desáté, hlasitě se dohadovat o účet nebo požadovat rozdělení pro velkou skupinu na poslední chvíli. A za jedenácté, nenechat žádné zpropitné přes vynikající servis. Poslední potom zůstávat dlouho po zavíračce nebo blokovat stůl celé hodiny u jediné vody. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká slunce. Něco takového jsme na slunci ještě neviděli. Unikátní snímky mohou odhalit záhadu. Slunce ukázalo svou dosud neznámou tvář. Nejvýkonnější sluneční teleskop na světě zachytil rekordně ostré snímky. Na nichž vědci poprvé jasně spatřili drobné víry plazmatu. Právě ty mohou vysvětlit, proč naše hvězda čas od času vyšle do vesmíru ničivé erupce. Nejostřejší pohled na naši hvězdu umožnil 4-metrový teleskop NSF Johannes Solar Telescope, nejvýkonnější sluneční dalekohled na světě. Zaměřil se na oblast poblíž sluneční skvrny a zachytil detaily menší než 20 kilometrů. Vůbec nejmenší struktury, jaké kdy lidé na povrchu slunce pozorovali. Výsledky zveřejnil prestižní časopis Nature. Na snímcích se poprvé podařilo jednoznačně potvrdit existenci jevu známého jako Kelvinova Helmholtz od zhotova nestabilita. Jde o drobné víry vznikající ve chvíli, kdy se vrstvy plazmatu pohybují různou rychlostí. Výsledkem jsou spirálovité útvary připomínající víry na mořské hladině. 10 hodin, to byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní tedy stejně, a to, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. O technologie se tady postarala firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky, no a parťákem je nově také maskoty, ty co tedy se starají o to, aby to bylo dobře zabalený a odfiltrovaný, a to s těma nejnovějšíma technologiemi. A to jsou maskoty. Ano, přátelé, tak to byly dnešní informace a máme už čas, tedy 10 hodin, to znamená, že si zavoláme Martinu Svátkovi, tak, aby jsme přepojili jeho vysílání tak, jak jste zvyklí, a po 10. hodině mohlo odstartovat Holiday Edition. No a já se s váma pomalu a jistě rozloučím, protože mě čeká cesta do Prachatic, celý víkend Xtera, pokud jste extrémisti triatlony, extrémní triatlonisti, určitě se uvidíme. A Martin už je na drátě, dobrý ráno.
1: Dobrý ráno.
0: To byly bouřky, viď?
1: Jo, to byly bouřky, no.
0: Hrozný, co ten Bambula, zvládl to?
1: Zvládnul to, no.
0: Tak to jsem rád. A co jsi pro nás připravil?
1: Hej, vůl.
0: Tak to já vím.
1: Já jsem si připravil Mobiho na úvod.
0: A co od Mobiho?
1: Time is touch me, je to podobný rytmus, jako si hrál ty, ale je to starý.
0: OK, bude ještě něco v rámci tohohle rytmu a co se týče dnešního Holiday?
1: V tomhle rytmu?
0: Jo.
1: Hele, já vím, si to je třeba Hyper Go.
0: To neznám.
1: To je taky takový taneční projekt a je to docela rychlý takový, ale je to starý už z 90. let, no.
0: Hele, chováš se v restauracích slušně?
1: No, většinou jo.
0: Nepořváváš na obsluhu?
1: Jenom, když jsem ožalej.
0: OK, to nebudeme rozebírat. To byl Martin Svátek, jeho pozvánka na Holiday Edition. Já se s váma v tuhle chvíli loučím. Mějte krásný den a naslyšenou buď v Prachaticích celý víkend na závodech Xtery, a nebo v pondělí po 8 hodině tady u nás na Koloru. Ještě jednou díky za pozornost, mějte krásný den a

0: E la seconda.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonu.

Trošičku se mi to tady pomíchalo, trošku jiný remix, než jsem předpokládal, ale tak proč ne, tak Moby, tato ukázka na úvod Holiday, moc vás zdravím, který vás Martin Svátek Moby.

asi nějaký novinky i třeba toho R&B odvětví. A na úvod trošku této starý taneční muziky.

Já už jsem tu věc hrál. Hrál jsem vám i Origoš. No a tenhle remix udělali právě, jak už jsem zmiňoval, když jsme se bavili s Freakym Hyper Go Go. Hyper Go Go měli taky jednu z vlastní věc, která se docela umístila v britském žebříčku. Už jsme si mohli pustit za chvíli. Tohle tady Entice

Black Mosis, loukáska, která se jmenuje Beautiful Person. No je mi to docela líto, mám tady nějaký heli, nějaký problémy, doufám, že se mi to povede nějak dát dokupy. Vůbec moc hezký den. Co bych vám měl vyprávět, co se mi stalo? No, bylo by to na dlouho. Byl to velký hell, teda řeknu vám. A teď je tady problém s technikou. No, uvidíme, jak to dopadne. Zatím další ukázka, kterou bych vám chtěl nabídnout. Skvělý vokál. Dries a Bone. Tenhle skvělý remix. Už nějakou dobu jsem nehrál. No, originál je takovej soulovej, houpavej, tohle je taneční remix. Jak už to je slyšet, Pressure, tak se jmenuje ukázka. No, Dries a Bone, velký hit třeba Real Love, to je jasný. Tohle myslím, že hned

So Eternal, I'll be BYN, so I want to be the only one. V Americe, nevím, jaký úspěch, ale v Anglii rozhodně. Ale ještě na jednu takovou podobnou, rytmicky podobnou věc, gospelovou jsem si vzpomněl. Time for healing, také.

má první deska, kterou jsem sehnal od The Sounds of Blackness, myslím, že rok 97. Tam byla třeba velká věc Spirit. No a teď už moji milí B2K. B2K se vrátili, to jsem se čuměl. Když hlavní zpěvák, tedy B2K Omarion, má rozjetou solo kariéru, solo dráhu a docela ve velkým, teď je má v rádích novou věc, tak B2K se vrátili, pojďme si dát jednu starou věc od B2K, baby. I got everything I want in my life except a girlfriend. No, girlfriend, to je přesně věc, kterou jsem strašně dlouho neslyšel, jinak Pipe a R. Kelly udělal beat. B2K.

úplně nevadí. Co mě zajímalo, nebo nás zajímalo někdy, když jsem slyšel tu novou věc, jestli se to trošku změní, protože přece jenom na ty B2K, který začínali, tak tam bylo všechno postavené právě na tomhle tom hlavním zpěvákovi, který... Já nevím, já tam prostě ty další kluky neslyším, takže málo kdy jsem je tam slyšel. No a to se nezměnilo, takže pořád to má pod taktovkou tenhle ten hlavní zpěvák Omarion, ale věc to není špatná, posuďte sami. Tak tady jsou nový B2K.

Tak jsem si vzpomněl na tuhle zpěvačku Tink. No taky Fabulous. To už je starší záležitost, ovšem ta následující, tu už má na svědomí rapper, který se jmenuje Wale. Společně s ním i zpěvák Elmín. A to je pěkná věc, jmenuje se Overthink.

0: No tak docela úspěch pro Snoopa teď. V amerických rádích hodně to teď se zvedá, tato věc Step. Ten to Midnight, tak se jmenuje celá deska, stojí za to, taky jsem ji tady představoval. No teď už můj milý pozvánkovej break a za chvilku jsem zpátky.
1: Bylo 11 hodin.

0: Bohemia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
1: Bohemia.
0: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohemia.
1: Bohemia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Ano, tenhle ten skvělý pořad Hits Panorama můžete poslouchat na Color Music Rádiu vždy v sobotu v pravý poledne a v neděli ve 14 hodin. Club Classics, Soul, R&B, Funk a je toho ještě daleko víc. Tak poslouchejte. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Rádio, hudba všech barev.

je tohle, to je zpěvačka Kay Michelle, druhá vysílací hodina Holiday. Moji milí, moc vás zdravím a zdraví vás Martin Svátek. Tohle byla Kay Michelle, jak už jsem říkal. Tohle jsou Little Mix, jich nová věc, They Just Don't Know. Taková popina.

Já jsem si oblíbil tady toho zpěváka z dřívějších, tedy One Direction. Niall Horan vydal album, který se jmenuje Dinner Party. To je věc Boys Are Fun. Pěkná taková

velká hvězda, ale my tady v Americe, tak nová věc, která se jmenuje Been By Now, mám myslím, že hodně dobrý. Mám teď pohled do popové historie.

tak tohleto je zpěvačka, která se jmenuje Carly Rae Jepsen. Rok 2012, tato ukázka. Tak tato věc hodně známá, tedy Call Me Maybe, a teď už úplně současná věc. After All, tak se jmenuje tato věc, jestli si dobře. Jo, jasně, After All, docela pěkný, úplně rozdíl tady. Ale myslím si, že stojí za to si poslechnout.

No tak pěkná věc, která se jmenuje... A už se mi tady něco rozjíží, a to až za chvilku. Tohle byla samozřejmě Carly Rae Jepsen, tohle ukázka After All. No, já myslím, že docela zajímavý, jsem zrevě na celou desku. A teď už se mi tady rozjíždí samozřejmě originál, ale to jenom tak, aby jsme si trošku připomněli tenhle ten Origoš. Původně tedy Santana a Michelle Branch. Vybavujete si tuhle věc, The Game?

Čech Americe, tohle propojení Santány a Michelle. Jinak na albu Šaman, jestli se nepetuje, tohle ta věc. No a v současné době Michelle Branch a New Radicals se propojili a nahráli tuhle věc znovu. New Radicals jsem vám tady hrál, myslím, že možná i teďka ve středu, a jestli ne, tak minulý.

No, teď už tady ta verze, kterou teď nahráli Michelle Branch a New Radicals. Nezní to úplně tak špatně.

No tak je, to je nová záležitost. Samozřejmě, kdyby tam Skilla Baby vůbec nebyl, bylo by to možná ještě lepší. No, nedá se nic dělat, ale každopádně tenhle beat je

G.E.I. na posledná předposlední věc tedy Hang On, ve který tady zpívala i Kiera Shirt, kterou jsme slyšeli před chvilkou. No tak asi už můžeme skončit v podobném rytmu. Kimberell. Tato věc, která se jmenuje Happy, to už je závěr Holiday Edition. Pro tenhle den a vlastně i pro tenhle týden.

tak zpěvačka, která se jmenuje Kim Burrell. Už uzavírá dnešní vysílání Holiday. Tato věc, která se jmenuje Happy.

0: Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vevodili Cool and the Gang?
7: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
8: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
8: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
9: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
9: Se Zuzanou Maxa.
6: Single Story.
10: Let's party. Have a good time.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Bill Withers, samozřejmě jeho legendární skladba Ain't No Sunshine and She's Gone, ale pouštím záměrně na úvod dnešního poledního menu právě tuto song, protože slunce je aktuálně velmi přítomné a velmi horko máme všude možně. Myslím, že ať už posloucháte v Karlových Varech na západě, anebo na tom nejvýchodnějším vysílači u Znojma, nebo vlastně v Opavě, tak myslím, že máte právě teďka solidní horko. To znamená, že she don't gone, she is here. Láska je tady všude přítomná. Od mikrofonu se řečně zdraví Lukáš Kolíbal, společně s otcem Fura vás budeme provázet následující hodinou. A ten Bill Withers, toho pouštím v souvislosti s tím, že minulý polední menu jsem vám pouštěl tři dámy, které se říkají The Womack Sisters. A říkal jsem, že jsou, že jí vlastně strejda je Bobby Womack a zároveň, že jsou příbuzný s Alem Green. A tak jsem si říkal, že by právě Bill Withers a taky Al Green mohli být dobrými úvodními tracky dnešního poledního menu. Za chvíli budou následovat třeba taky Anderson .Paak a další. Ale tyhle ty 70-kový souly R&B jsou prostě nadčasový. Tak přeju příjemný poslech. Srdečně zdravím Martina Svátka a všechny další kolegy a vás všechny, kdo posloucháte Color Music Radio právě teď a tady.

debutové album. Na značce Dubtone Records. A musím říct, že mě to hodně baví. Ten soulovej zvuk, v kterém budeme teďka ještě chviličku pokračovat, protože si dáme pána, který se jmenuje Cody Chestnut. Objevil jsem ho díky filmu Block Party Davea Chappella. To je takový ten hudební polodokument, kdy Dave dal dohromady koncert snů, na kterém vystoupili Roots, dali se tam dokupy Fugees, tehdy ještě Kanye, Jill Scott a mnoho dalších. Nádherný koncert Block Party Davea Chappella. Krásná vzpomínka i hlavně díky filmu od Michaela Gondryho. No a v tomhletom filmu tam hraje na kytaru takový týpek. Ani tam nemá žádný titulek, jen tak tam hraje na kytaru a krásně zpívá. A objevil jsem později, že se jmenuje Cody Chestnut a že má dvě moc hezký desky a tohle je z jedný z nich, která se jmenuje The Headphone Masterpiece a ta skladba, ta se jmenuje The Seed. Semínko, tak pro všechny zahradníky, zahradnice.

sliboval jsem vám Andersona Páka, tak tady je. Rovnou i s Kendrickem. Za chvilku třeba taky brand new single od Restovskýho. A taky má hodně zajímavou věc venku MC Gay, takže malá ochutnávka z labelu Ty nikdy za

0: Co máš jít?
1: Admirál Kolíbal je bůh! A poslouchá Color Music Radio.
2: Tak to je to.

za těch pár slovíček, který by možná na jiných rádích vypípli, a věřím, ale že jste dostatečně zralí, že to s vámi, že vás to spíš třeba pobavilo. To byly dvě novinky, myslím, že premiérově na Color Music Radio z labelu Ty nikdy. Nejprve Rest a Killing Skills věc jménem Freeman, kterou nahrál těsně předtím, než měl nehodu na motorce. A je po operaci, ale viděl jsem nějaký storíčka, že už běhá 2 týdny od po operaci, tak kamaráde, klobouk dolů. A to byla věc jménem Freeman a v zápětí poté jeho parťák z labelu MC Gay společně s Hobsinem Clarkem a jejich společný single jménem Jsou hvězdí, který vyšel teď 4. srpna, takže oba dva ty songy brand new. Pode mnou tady Jay Dilla, jedna z jeho klasických instrumentálek. A když jsme u českého rapu, tak letos vyšlo taky skvělý album od Prago Union, který se jmenuje Nekorektum.

A právě z téhle desky vám zahraju věc jménem Hledá se Rým, v který hostuje Poly Garand. Jako pozvánka na 7. srpna, což znamená v pátek večer, premiéře dnes večer v Jablonci v pivovaru Volt Prago Uniona Poly Garand. A tady teď na koloru v rámci poledního menu si dáme jejich společnou věc právě z alba Necorrectum, která se jmenuje Hledá se Rým. A když už máme instrumentálku, tak bych rád ještě dala shoutout pro parťáky tohoto pořadu. Rowito Ice Cream. Bio Ro zmrzliny ze Šumavy. Který jsou Ro. R-A-2-T-V. A poděkování taky MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe, ať už počítače nebo telefony potřebujete servisovat, tak doporučuju. U Pražského povstání mají servis a v neposlední řadě taky poděkování pro nakladatelství Darmagaja, který nás zásobuje nádhernýma knížkama už skoro 34 let. A zdaleka nejenom o buddhismu a o meditaci, ale třeba i japonský haiku, ekologie, zahradničení, psychedelika a seberozvoj, jakýmkoliv způsobem kreativním to chcete pojmout. dharmagaia.cz. A teď už Prago Union a Poly Garand s pozvánkou na páteční jejich společný koncert.

0: Je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Já se ségrou poslouchám mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

Posloucháte Color Music Radio, polední menu, od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Teď malinko změníme zvuk, protože bych vás rád pozval na dva koncerty, které chystám na začátek října. A díky kterým spouštím takovou novou koncertní sérii, kterou jsem nazval Prague Outa Box, neboli mimo škatulky. Protože většinou pořádám koncerty, které jsou převážně ze světa reggae, nebo hiphopu, nebo world music, ale občas mi přestane na stole zajímavá nabídka, která je trošku mimo škatulky, a zrovna teď se mi to stalo dvakrát za sebou, že mi přišly dvě hodně zajímavé nabídky na kapely, které nejsou sice úplně v mý hudební oblasti, ale říkal jsem si právě možná dobrý vyskočit i z těch vlastních zaběhlých škatulek, a když slyšíte, že to je dobrá muzika, že s vámi nějak rezonuje, tak jí dát prostor a zkusit zrealizovat pražský koncert, protože Praha má dobrý renomé ve světě jako město kultury. Zdravíme samozřejmě všechny ostatní FM a moc bych to přál všem těm dalším městům celé republice, aby kulturou dýchala mnohem víc. No a v rámci toho proběhne na začátku října hned ten první víkend 3. a 4. hned dva koncerty. V sobotu se představí v Praze poprvé parta jménem AO, nebo AO, která je z Belgie, a zpěvačka je napůl Portugalka, napůl z Mozambiku, to znamená má blízko k portugalskému saudáže, a zároveň ta kapela celá je z Belgie a dělá vlastně velmi zajímavou eklektickou muziku, v který je elektronika, v který je právě mnoho různých škatulek, tak jsem vám chtěl dát ochutnat z jejich letošního alba, který vyšlo na jaře a jmenuje se Malandra. A pozvánka na 3. října Praha, Davidská klubovna, kde je velmi limitovaná kapacita, tak pokud vás to zaujme, tak neváhejte, lístky jsou na GoOutu. A ta kapela se jmenuje AO, a nad tím A je taková vlnovka.

Tak, malinká ochutnávka, jak zní tato parta, která žije v Belgii, která se jmenuje AO a která 3. října se premiérově představí v Praze v Davidské klubovně, blízky na Go Outu. No a díky tomu právě jsem spustil novou sérii jménem Prague Auta Box, neboli Mimo škatulky. A zatím jsou v plánu 2 koncerty a budou hnedka po sobě, den po sobě. V sobotu budou AO a o den později v neděli 4. října v Kafe v lese vystoupí kapela, která prozvěnuje z Ukrajiny a z Kyjeva. A jsou to 4 mladí a hodně šikovní muzikanti, kteří si říkají Hypen Dash. Psáno Hypen Dash. A hrajou jazz, ale v moderním podání slyším tam hip-hop, elektroniku, rock a mnohem víc. A teď jsem objevil, že mají single s Tamarou Kramar, který se jmenuje Pilgrim. A ten si dáme právě teďka. Poskouváte polední meny? A tohle je pozvánka na 4. října do Kafe v lese.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Now this is the point, right? This is the point where we need to show you the difference between my funk and your funk. I mean, there's a difference, right? I mean, this ain't about hating, it's about creating. Now, Candy baby, can I talk to these people? I need to show them what it is about.

Ahoj, koračky a koráci. To znívá nám Blue Beach. No a jako by nebylo to horka dost už takhle, tak ještě pecka Body Heat. No a pokud vám to stejně jako mě něco připomínalo, tak vězte, že asi to bude to, co uslyšíte za chviličku. Ovšem nejprve je tu dnešní oslavenkyně Zelma Davis, které je 56 a to právě dnes. Pokud mě posloucháte v premiéře v neděli, tak 2. srpna tomu jest.

Samozřejmě u toho je dobrý na někoho myslet, nejlépe na toho, koho se dotýkáme. When I Think of You, to je písnička, která spatřila světa před 40 lety a pár dny, protože 28. července roku 86 mu bylo, kdy se ta písnička dostala ven. No a zpívat bude nikdo jiný než Janet Jackson.

No a protože sliby by se měly plnit i v létě, tak tu přichází ta zmíněná na začátku. Ano, asi vám to taky připomnělo tuhletu. Mr. Wayne od Culture Beat.

0: No, originálně tady.
1: Eurythmics a samozřejmě pět bude Annie Lennox.

Nicméně jako v tomhle případě i v tom dalším to bude úmysl, protože to bude těžký pokonder. No a já zdravím Romana Ondráčka, kolegu z Call Music Radio, kterému bylo 26. července krásných 60 let. No a toho tam taky uslyšíte. Tak, Romane, a ti letančení jako Kornovi.

0: Nad ní stál otec se sekerou v ruce, divně se kýval. Nad ní stál otec se sekerou v ruce, divně se kýval. Chlap těla.
1: No a 2. prosince minulého roku bylo 60 let mému, teď už bohužel bývalému kolegovi Michalovi Viktoříkovi, kterého máme spolu s AR. Vesnice Studna.

Alanis Morissette, You Outta Know. No a ještě předtím to byla Gabriel. S věcičkou Going Nowhere. Mám na mysli předtím časově. Tedy přibližně o dva roky dříve, než Alanis Morissette naspívala You Outta Know. Tak Gabriel napěla tuhletu věcičku Going Nowhere, ve který je taky jistá podobnost

0: Get real with the fever on the dance floor.
1: Ricardo LaForce spolu s projektem Entrance. A tentokrát je jasná předělávka. Věcičky Stayin' Alive od Bee Gees.

tak zůstaňte naživu, kolačky a koráci. Dokonce to je dílu pořadu Barevná hodina Honzy Martina se takhle živě. Dostaneme zprávy s originálem od Patičky.

0: přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli

0: přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Asterstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
6: Oh, Mixdown sind to musikalische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiocolor.cz.
7: Let's party. Have a good

audience full of shit.

Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: We on? 1, 2, 3.

Letní speciály mají jednu velkou výhodu, a to tu, že si můžeme zahrát megamixy celé. No a nemusíme nic zkracovat. Samozřejmě takové 15-minutovky by se do klasického vysílání přes rok prostě nevešly. No a proto jsem rád, že toto léto slyšíte věci, které jinak nejsou z časových důvodů hratelné. I dnes budou jak 70, 80, 90. No ale všechno po pořadě. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10. No a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte nebo poslouchejte s nějakým tím zpožděním. Sice jsem říkal playlist po vysílání, no ale v létě je mým zvykem říkat vše na začátku jak první, tak druhé hodiny, takže jdeme na to. Jako první z Anglie Hazel Dean, pak nám předvede DJ Javier Climaco ty nejlepší dance songy ze 70, tedy alespoň podle něj. Následuje Ken Laszlo a jeho long version megamix. Sandra, ta tu nesmí prostě chybět. První hodině bude, nebojte. A také dvojka Pat and Mick. A jako tečku na sklidnění pán s podmanivým basem. Kdo jiný než Barry White? Tak se těšte, jako se těším já, protože já to se přiznám, že některé megamixy se sám ještě neslyšel. Takže od mikrofonu vás zdraví, jako vždy, Pavel Bárta. Tady už je Hazel Dean.

Nejenom Pat a Mac. No tak já bych řekl, že to je takové Bčko pánů Stock Aitken a Waterman. Oni totiž nevydali ani jedno album a proslavili se hlavně tím, že udělali cover verze písniček, což slyšíte ze sedmdesátek. No, PWL label, tedy Pete Waterman label, jim nevydal vůbec nic, jenom ty singly. No takže honem rychle upadli v zapomnění. Ale hezký to je, poslouchat se to dá, takže proč ne? No a příští hodině tady zazní nejenom angličtina, ale bude tady italština a rakouská němčina. Tak se těšte, za malou chvíli se těší na vás Pavel Bárta. Jo, abych nezapomněl, ještě bude Barry White nakonec.

0: Druhá hodina Megamixu v rámci letních speciálů v taneční party je tady a protože máme heslo více hudby méně slov, vrhneme se na to hned. Jen snad doplním, že v této hodině zazní italština a němčina, to už jsem říkal, a to rakouská němčina. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu pak další čtvrtek v noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radiokolor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte anebo poslouchejte, co jste zmeškali. A jako první tu budou tři králové, pak byly už jenom dva. No to říkám snad sáskou, ale je pravda, že koncem 80. královali ve všech evropských diskotékách. Ano, Bad Boys Blue. Pak z 90. ze Švédska Aqua. No jasně. Hi Barbie, hi Ken a jejich Megamix a nejenom to. Následuje Italo Disco Dan Harrow a krátký European Megamix. No a následně šup do Rakouska EAV a mix k 10. výročí vzniku kapely. Já mám teda pocit, že jsem to prohodil. No jo? Mně tam chybí ten hero, já ho tam musím ještě přihodit. Aha. No a potom, to jsem říkal, bylo to v roce 1988, ten vznik té kapely Erste Allgemeine für unsiche Rung, dále Marlos Dance Videomix Volume 7, což je Dance 70. a 80. No a teď zazní i ta italština, ne teď, ale potom Ricky Epovery a Medley. No a nakonec West Italo Mix Number 1. Number 2, čili dvojku, tu už jsme si někdy minule hráli, myslím, že někdy polovině července. Takže vychutnávejte skvělou muziku a tančete, nebo jen tak poslouchejte a bezva náladu pře od mikrofonu, samozřejmě jako vždy, Pavel Bárta. Taneční party.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Summer, summer, summer party.

Aj se nechte in Palermo v Itálii. No, já jsem tady proto, protože se mně strašně líbí podtitule, který nese tenhle ten Megamix. Kann den Schwachsinn Sünde sein? Jestli může být pitomost závislostí. Já si myslím, že téhle skupině se to povedlo. Jo a Den Herou bude, dohledal jsem ho, takže bude na úplný konec.

Vánoce, čeho já se tady ještě nedočkám. Polština, prosím, no to je šílenost. A přitom se to jmenuje West Italo Mix Number One. Já bych řekl, že to je polsko-diskotéková vypalovačka. No, proč ne? Změna je život. Takže náš čas se naplnil a pomalu končíme. Zítra a v neděli od 8 večer na Music Only Best of Zlaté disco z mého vídeňského archivu vybírá a sestavuje tentokrát Harry Winklehoff. A jde mu to dobře. Tady na koloru bude Kuba Melín a jeho lahůdkářství ze 70. a 80. To jsou perličky. No a pak i Martin Svátek ve všední dny Holiday Edition. No nebo jestli chcete country, tak to je myslím v neděli. Já jsem Pavel Bárta a těším se na vás na této vlně opět za týden. Mějte se moc a moc fajn. No a nakonec si dáme ještě toho Dana Harrowa. Mimochodem, on totiž vůbec nezpíval, byl jenom hezký, takže opička poskakovala a zpíval za něj někdo jiný a jeho to do dneška mrzí. Ale Dane, nebuď smutný, ty tvoje písničky stojí za to. Takže ještě jednou mějte se fajn, do příštího.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Posloucháte Color Music Radio a pořad Dream Flight s Hankou.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill-outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.